ale v srdci už to zebe. To polí duše volá, že má těsnou vestu, že se dusí v těle, že je v těle jako z trestu. Do polí duše volá, že má těsnou vestu,

baví se tam koně, tam darovala si nám, co schystal pro mě čistou vodu v řece, teď kalí tvá.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky an, přes práh ti nesmí žádnej muzikant. Kde mám svůj pokoj, udělám ti křížek,

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Bylo to jednou takhle z jara, nuda si lehla do peřin a já pil asi pátej džin. Přišel na kus řeči Tristan Tzara. Chtěl vidět, jak si tady žiju,

0: že už přišel listopad a jablek je míň nežli v loni.
1: Tristan pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha.

A slunce na nebi už není žhavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule.

Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum.

0: roztájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Nerona.
0: A nikde závory či přejezd nechráněný, hrobová tma a světla upátek, dokonce semafor.
2: Živá voda v moři hudby. Radio

vzduchem voněl déšť, no a potom pršelo snad věky. Blesky rvaly oblohu, burácel hrom a já zíral do rozbouřené řeky. Jak kalné vlny odnáší větve, stromy, klády.

ustal prudký déšť a já jsem se pořád ještě díval, jak kalná voda opadá, slábne její síla a někde v dálce mizí taky příval. Co mě mohl nést až tam, kam prý tunelem se vplouvá, kde platí stejný.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jaro obrací voňavý stránky hledání. Sen se nevrací,

jsem s oranou. Vrásky jsou brázdy na polích. A ten muž s nimi zápolí.

když bojíme se stáří nenávratna. Až po nás zhasne

A já cestou domů potkal jsem touhu s pokorou. Dva stíny unavených dam. A já jen vykřik

Zakokrhej. Blbečku.

0: tobě se něhou prostírá.
1: Je prostřená.
0: Hladově sytá, ústa dravá. Začíná flét na žilách hrát.
1: Moje srdce hořesou.
0: Poletní půlnoc nenastává. Škrábu si dlaně a chci řvát. Nahluchlý zrak mu prohmatává. Vyčichlý sluch mu oči štík. Posměšně na mě ze stran mává. Ideál, co měla jsem dřív.

0: si nechat ránu otevřenou, co nejdíl sypat do ní sůl.
1: Já už to přesolem
0: nejím. Za chvíli poznáš, co mám v plánu, kde pak tvý klidný noci jsou.

Hudba hory přenáší. Radio Folk.

hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti

tomu divili a já se neumím smát. Jednou si otevřu hospodu,

více psům. Ledven játra sraca na oheň a maso do hospody. Nebesům těžko svět stavět na roveň, ale míra se vždy hodí.

bícepsu, ledviny a trasrace na oheň a maso do hospod. Nebesům těžko svět stavět na roveň, ale míra se vždy hodí.

Co je to sendvič bez masa než pouhý chléb? Co je to sendvič bez chleba než masa kus? Pokud bys bez masa měl chléb, či maso chlebem nepřiklep, pocítíš jistý handicap, chceš-li mít sendvič komplet nep. Aby byl sendvič jak má být, dobře to zvaž. Záleží na tom, jak to všechno poskládáš. Zda nejprv do spod chleba dáš, teprv pak maso pokládáš, pak to za chlebem zarovnáš, jen tehdy řádný sendvič máš. Potíž je s máslem, totiž máslo důsledně. Na tříti patří tam i onde, jen ne v něm. Tak to vidíš, ty síš, plníš si břich a nevidíš, jakou máš v raním chlebíku.

Neber svůj život tak doslova, vždyť známe se jako svý boty. Tvá ruka je notová osnova a prsteny na prstech noty. Dvě blízkavé noty půlové, nejspíš ze zlatýho drátu. Můj dnešní největší úlovek v šéru antikvariátu. Cinkají jako dva zvonečky, takové legrační bim-bam. To když tvých prstů konečky

kde jsem jen slyšel tenhle smích. Snad kdysi s mojí spadla na polštář, to všechno už

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Když ráno oči svoje otvírám, venku je krásně a ty ještě v klidu sníš. A když ti z očí slzy otírám, změním je v úsměv

Sedím, poslouchám a tajím dech. Ticho padá z té výšky, lišky

0: úřady uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: Na cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí svůj sen?
0: O výškách na to.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas mihl se foxtrot. Rock and roll, bajto disco, ale valčík je ten

kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

Každý tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok. Nejde mít v srdci hudbu jinou.

ty ruky. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky, sám je otrok. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má.

na železný rožeň strčiti. Peče se děťátko jak ryba, pak ho ten zlý pohan posnídá, pak ho ten zlý pohan posnídá. Jeho matička to slyšela, stála za dveřma a plakala, stála za dveřma.

nový talíř vložiti. Zlý pohan do něho zakrojí a děťátko k němu promluví. A děťátko k němu promluví.

0: zrada a krev.
1: Re, chlast a nářek, nebo zpěv.
2: Tuty.
3: Slunce, luna, palác, chlév a na finále boží hněv.

0: chci chodit nočním městem a ptáci odletěli do věží. Tak zavřem krám,
1: tak zavřem krám,
0: co povíme si ještě, až přijde ráno, tak ti uvěří.

0: Tak ty se rozsypo, chci se tě dotknout.
1: Chci se tě dotknout.
0: Magdalén,
1: Magdalén,
0: v Bible jméno máš,
1: Magdalén,
0: a v očích len.

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Že jsi ochutnal z toho jablka, které Evě nabít had. Že poprvé zatoužil spoznat svět, poprvé po lásce cítil hlad. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame.

Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Děkuji ti, Adame. Vždyť bez touhy duše

0: vypadá jak v opici. Ale tenhle nosatec není to švára nakonec, že ten je taky opilec, je slabá věc.
1: Ty si do na šváru mi nešaj, ať si je jakej chce, je náš. A to s tím křichtem to sem netahej, koukni jak sama vypadáš. A vůbec místo řečí spíš mě snad pro vodku doskočíš, no dobrá, já jdu sám, to víš, je to kříž.
0: Je Váňo mrtvý tenhle tanečník, jaký má sako a ten střih. To u nás ve fabrice konfekční, by sotva někdo takhle spích. To tvojí známý pro pána, no to je banda od rana a nalývají se svinstva má hned od rána.
1: No nemám známý zrovna fešáky, holče třej víš ty, co to je. A proto taky pijou drijáky, hlavně, že holka za svoje. To ty a tvý pět přítelkyn jste napletli už na pěcím a blbnete tím pletením až váněním.
0: Ta holka má ty triky v malíčku, no číhni na tu legraci. A hlavně koukej na tu blůzičku, takovou Váňo taky chci. Až teď budeš brát prémie, takhle tu blůzku dáš mi je, tak co se tě to zabije, tak co ti je?
1: Kde vůbec bereš tolik drzosti, o prémích mi vyprávět? Kdo pak mi psal do práce stížnosti, eh? Já je čet. A pak ta holka, to je kus, ty na sebe se kouknout zkus, ty si kubrači Hubert, když nemáš vkus.
0: Koukni ten chlápek v černým vohozu, jak hádá osud z papírku. To dělal u nás jeden z provozu na podnikovým večírku. To ty, když se tak podívám, přijdeš a lehneš na divan a zase myslíš na ten krám, co s tebe mám.
1: Vidíš, záda, to jsi na koni, anebo rád si na city. Člověk zelen tolik nahoní, pak přijde domů a tady ty. Co potom, syno, dělat mám, když za rohem je s vodkou krám?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me. Probuď se, člověče, otevři oči.

jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zavoní.

tady oschnou ti brzy, takhle smutkem se zalejvá poušť. Budeš jednou tak sám stát nad spícím synem,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

se trochu žít. První se omlouvá, další je stát. A vysvobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přečíst na dluh života a být zdvořilý a za rohem pak kopnout vzteky do zdi. Večer ji drtěl v obětí a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odcházeli a nevraceli se, jenom velká myš se nehla na zpátek.

dna ještě nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se. V křečovav se vří a vychutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje přihlížení.

A kdy už konečně taky jednou já pořád sahat do prázdna. Promiň, když jsi byla docela milá.

dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Přední plot hledal suky v parketách, rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou.

lacino to děvče z lidu opíjí. Pohárek podchlazených nesmyslů nemá pojem a já dělám dojem, ovšem mohlo to být horší. Hodinky jsou jako berní úředník, málo kdo ho podplatí, ani louhem nejde dolů, ale jak se na zvířatech zkouší.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Rachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

pod bělmi spangejtů mává šedivým prachem přikrytej. Mrholí a z mlhy závoj je na mě schválně ušitej.

Jo, stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se mi při společně

0: je krátce po 10. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

0: a s hubou rozmlácenou, dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, ryjeme držkou v zemi.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Ptáci jí do ucha vzdychají svá milovaná slova, slova, slova. Vyhrožují skoky z okna, manifestují rozvraty, vzdávají se osudu, odcházejí

opakují. Ty jsi tak silná, ty jsi tak jiná, ty jsi tak silná, ty jsi tak jiná. Ty vydržíš všechno, ty vydržíš všechno, ty vydržíš všechno. Řekla by, to není pravda, tuší však, že nemá komu. Nejradši by si zacpala uši, ale stejně nakonec udělá to, co se od ní tak čeká.

je tak jiná. Ta vydrží všechno. Ta vydrží všechno. Ta vydrží všechno.

pospas hvězdám. Zůstal si tady úplně sám na pospas.

Někteří přešli na druhý břeh, černí střelci v bílých kabátech. Komu ty

0: bylo 11.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

Si tady koupila to kafe, stálo 75 korun. 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co? No to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and
1: touch me. Vzduch voněl senem, létem a sexem před svatým jenem v kapličce s mexem.

jak socha kamenná. Chladivá kometa ti hladí ramena.

koně klopítaj před noční tramvají. Holky se mě ptaj, co pro mě nemají.

smutno snad bude jen tobě, moje milá. V nedělním obleku nechal jsem ti vzkaz, v náprsní kapsičce tahle ta píseň zbyla. Zítra už nehraju,

jsem zároveň syn i otec. Robur, dobyvatel i bezradnej chlapec, jsem zároveň otec i syn. Jen ty mě můžeš

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

kočkám se líbí na rozpálený střeše. Ten, kdo si počká, prý jablka češe. Tlapky si pálí, bolí to, rána je živá.

Jak nám ten život rychle ubíhá, člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například nemám žádnou talii a nevím, za co by mi dali. Myslím, že z toho, co jsem předvedl, si nikdo na zadnici nesedl. I když z těch velkých

třeba nikdy nebyl na Sněžce. Prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned naspátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat, tak beze mě. Já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové. Tak to vám řeknu, to bych nedoved. Jsem na mou duši vděčný osudu, že v létě kožich nosit nebudu. A kdyby od

moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké.

velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech má. Velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech má. Nosit hrb je asi móda, koukněte na Kvasimóda. I Kvasimódo hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, Kvasimódo hrb na zádech.

0: A velbloud nosí hrb na zádi.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Řekl jsi mi, já tě žeru. Ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda Hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit.

budeš přát. Šaman zvolal, budiš tedy, co se má stát, staň se. Zaduněli tamtami a oheň začal plát. Nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám osol celá a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůlu. Ham. A když ji pak šaman pozval do sojové lázně, v jedné ruce držel slámku, v druhé pepř a majoránku,

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

tabule. Když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

jsou z léta do mraku.

konfeta, krása letící vzduchem, kde hledat slova tak ukrytá, co mohou vejít jenom tvým uchem. Oba jsme součástí naší soustavy, dva magnety v silovém poli. Lásko, už dávno měl jsem říct, že jsou věci jisté povahy, na kterých nezmění nic. Jsou ostré jako střepy z podlahy a musíš dát pozor, když je chceš vzít. Jsou součástí mé výbavy a vím, že míváš obavy, když se nad ránem vracím domů. Máš oči plné únavy, když pláčeš, tak mě to bolí. Tak už neplač, moje milá, jsi můj anděl, co přiletí hned. V nočním světle býváš bledá a tvé slzy jsou jako protijed. Stékají po tvářích někam dolů,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

parkem šly dvě kostnatý dámy. Byla noc a byla tma, měli jen jeden malej přehoz, aby zastavili chlad, a tý vlevo náhle jakýs předmět na zem spad. Její kabelka. Prokleli dvě kostnatý dámy setmělej a zmrzlej sad, že musí zpátky pro ten krám, že prej přesky byly nový. V tom se zjevil cizí chlap a po kabelce

0: Větvičkou do nich píchla, nic nestalo se však.
1: Větvičkou do nich píchla, nic nestalo se však.
0: Chudák holka si vzdychla.
2: Ach jo.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na jevišti holá prkna bez koberců a v nejpohodlnějších fotelech skupinka tří herců a před nimi Coca-Cola, jak v nejluxusnějších hotelech. Toť úvod do hry nové, žádná hospoda, dost je tragédií, proto předstupuji s hrou.

jim kluka už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak v 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli.

hlava se mu třepe obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence nebo Brouka Pitlíka, leze po té zemi,

zase jdeme špatně, opačně než do nebe. Vracíme se domů cestou kolem košatého javoru, jak na něm rostou vrtulky, co lítají bez

se do mraku boří. Kam asi kráčí? Špičky hor jsou jako ostrůvky v moři. Jeden děťátko drží

až ve světnici stanou, ruce na peřinku dají. Někdo se usměje, že venku nad dveřmi rampou chytají.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Zůstaň klidné, srdce moje, zůstaň klidné. Není pevné, co se životem jen mihne. Ani láska, co šla kolem a co minula tvůj dům. Co do větru v korunách, když nedá sílu kořenům.

duše moje, zůstaň tichá. Otupí se osten, který zraňuje a píchá. Je to jen kámen, který čeká, až ho voda omele. A každá jizva bojovníka časem zdobí.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách. Klenotník měsíc zavřel krám, výkladu svoje šperky sbírá. Chlap jen tak lehce neumírá na modré lodí jménem Fram. Tě za pár roku vyhledá.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zůstal starý gramofon. Pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádnej for, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel. A vůbec, už jsi někdy vzlítla.

Včera byl můj narozeninový den a zaplať pámbu, je mi jenom o rok víc. S úspěchem

deklamovat, dát svýmu žití trochu větší řád. Zatím jsem ale pořád ještě schopnej milovat, ještě pořád jsem schopnej mít rád. Nevěřím tomu, co píšou v novinách, to, co se děje kolem, beru jako hloupej vtip. Těším se na to, co přijde v příštích dnech a hodinách, pořád si myslím,

možná, že jedu svůj poslední závod. Možná se směju po cestě nad propastí, tak jako nikdy předtím zase nečtu návod. Asi jsem pokus omyl se mi jednou vymstí, ale zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Je to dobrý.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Tak už to vře a chlapy ostrý jsou jak meč

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Čekání sám, když stojím dešti sám. A zklamání, když ty nepřijdeš tam. Na úsměv tvůj, já čekám den co den. Na lásku tvou, a nebo jiný z žen. Čekání znám, než mě doktor pozvedal. Snad každý den, já ve frontě jsem stál. Než odevřou, než vrchní přijde k nám.

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: No tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že jsi řekl všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído? Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

dávno pryč. Ten častoulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči

Ty jsi měl štěstí, já měl úspěch, hodně přátel, milý slído, z kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno.

stačí pohled zpět. O moc bohatší se vracím stoulek svých. Nesním o třepichu

rytmus vlaků i blues lopatkových kol. Všechny písně, které vrací Glen Bahor. Už vím, proč lidé sní, když píseň vlaků zní a vidí měsíc

pořád. Budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop bít na pořád. Budu se snažit lepší být na pořád.

pořád. Budu hlídat dračí sluj na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád, na pořád.

čas už se k ránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červánu.

na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na strohadle brásek naporcuješ goudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už je sousedovic kočka, šije na tebe boudu.

0: kapr nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Už i cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem.

život je stěhování. Bytomej soch.

ani odpověď na zpověď neuslyšíš. Tvoje slova půlí srdce zase vedví, jeho arytmie ta je dávno pryč. Z rán ztratilo se tvoje, můj milý,

0: Zase hraješ svoji knoflíků válku, když se halenkou prodíráš ven a víš, zbylo dost otázek, co plní dno šálku. K snídani odpověď na zpověď dávno víš.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní

a vyjel z Kyjova až do Kyjeva, že prý ho všechno nějak tlačí. Ničemu nerozumí a neví, co změnit. V práci se stavil už jen na hodinu a prostě jel obleva, neobleva. Říkal, že přesně neví, začít, ale že musí pryč, že to tu pro něj není. Zrušil svý konto, aby splatil všechny dluhy a mávnul nad tím, co mu visely ty druhý.

a co chvíli začnou se líbat. Je tam příručný sklad, velký po lásce hlad.

prsty si hrají a límečky dřou, vyjen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak

až v žaludku mě zamrazí. I když bych možná chtěl, tak víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

jako slunce se sobou směje, tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát. A víc už není možný, a víc už není.

jako svět se kolem otáčí, tak se mnou život točí a nemůžu se přiblížit. Vždyť víš, že to není možné.

své pletichy splétá, druhý balónem si létá, oba mají život rádi, každý svůj.

mameluka, rozkázal bych, vypucuj si meč a sej mi ho za tu blbou řeč. Jsem však sám a třese se mi ruka.

asi bych to neměl nahlas říkat, ale nejhorší jsou kritici. Uvítej jim něžnou kytici, přivoní a hned jí začnou žvíkat. Autor prý se s nimi musí stýkat, chceli se udržet na špici. Leckdo však má křeč a zimnici, je, jen slyší to stádo z dálky hýkat.

bohyně samoty, jde po schodech nahoru, pod ledovou košilí dmou se jí ňadra z bílého mramoru. A ona slábne a sílí ve věčném neklidu, když kolem chodí zástupy Davidů.

Na plátně ticha se promítá socha Davida z masa, krve a kostí. A ona ho vítá do přítomnosti a dává znamení podzemní řece.

bohyně samoty, došla až nahoru, roztrhla oblohu a pomalu se vrací do mramoru. A hledá tam pokoj, ale nemůže najít a v kámen se obrací. Ona i David.

sleduje na streamu dokumenty o Římu, v bytě plném kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek, nová

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok, věštci na koních, dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouc. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník,

stihl jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si.

hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší. Kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám

večeří. Znaj podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

hromady bláznivých vlastních přání. Berou mi sílu, když se ohlížím.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

chvíli začnou se líbat. Je tam příručný sklad, velký po lásce hlad.

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

radost i slzy i hlad. Od varhan v Olivě

zapomenou úředníci, osud leco schystá. Kolem vás sviští dál,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

podívám, až v žaludku mě zamrazí, i když bych možná chtěl, tak víš, že to není možný, vždyť víš, že to není možný.

jako slunce se sobohy směje, tak já se budu smát blízko tebe, možná i hřát. A víc už není možný.

jako svět se kolem otáčí, tak se mnou život točí a nemůžu se přiblížit. Vždyť víš, že to není možný. Vždyť víš, že to není možný.

Marie s Lucií a Janem, máma a děti, žádnej chlap, lavička v stínu pod kaštanem a tranzistorák, starý křáp. Marie s Lucií a Janem už měli dost těch jeho piv. Na věky sami nezůstanem. A tři to už je kolektiv.

Marie s Lucí a Janem. Melta je mlékem šedivá, tři ptáci krouží chladným ránem a žádný z nich si

jak s plátem vlámských malířů. O hladu čteš si nepoznaném z očí těch prázdných talířů. Marie a dvě její děti, chleba se člověk nenají, čas leče se a život letí. A ti tři ještě hledají.

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést rafičky hodinek a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst.

sebou chudí ustát, z jakýže dál zemět někoho hrát. Někdo by plakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár směšných pater a je

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá.

stolík v Bradě, až asi téměř v Ofině. A měla ráda pecky v čokoládě.

člověk jde cestou, aby potkával lidi. Když je potkal, tak musel zasnít. A když je poznal, tak dělá, že nevidí.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

ztratíš klíče, když chceš domů jít. Ztratíš taky holku, kterou jsi chtěl vzít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší

kde kdo se podiví. Vlasy řídnou, občas bolí kříž. Zdá se ti, že už nic nezískáš a nic už nestratíš. Řekni si pak, na co hlavu věšet, jenom klid. Do nejbližší hospody a řádně se napít.

do nejbližší hospody a řádně se napít. Řekneš si pak, na co hlavu věšet, jenom klid.

Možná píše poslední větu, víc dnů už nesežene. Zprávu světu a loňskému létu, vlasy zasněžené. Ještě váhá s posledním slovem, vázne rytmus a rým. Neví, kde najde obzory nové, chvíli před vyplutím. Bylo to, anebo nebylo, lásky laskané, málo co se nevyplnilo a vody z břehů vyrvané pro Veroniku.

0: aby bylo
1: šťastný dítě,
0: všichni svatý,
1: hlídají tě.
0: Koně budou tančit vzelí,
1: zlý myšlenky
0: by zmizely.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Ráda se líbala a ráda dlouze smála, citovala Seneku a na saxofon hrála. A když mi po měsíci dala k srdci klíč, no já vám řeknu krátce, já byl

sedíme v kavárně každej u jinýho stolku. Máš svoji společnost a já jsem u jiné přísedící. Hrajeme si s pohledem a skrýváme to před pohledy jiných. Neznáme se ani trochu, ale tolik bychom chtěli.

a není, kdo by nás vzal za ruce a spojil nám dlaň s dlaní a řekl děte a milujte se aspoň dneska. A tak tu sedíme dva cudní v kavárně, kolem nás básníci, malíři, umělci, světáci zkušení a vůbec věci znalí.

máš. Po straně tě urážej hezky tak, abys to slyšela. A ty slyšíš, ale neslyšíš. A já vstanu, abych se tě zastal. Jenže ty mě pohledem

já ti budu o lásce lhát. Tak teda pojď. A já ti budu o lásce lhát. Pošeptám ti klidně.

řekneš mi třeba, třeba že už jsi mě všimla dřív, a neřekneš mi, že už jsi pár let vdaná. A nebudem se zatěžovat svědomí,

zprávy. Jazz. Zprávy. Noční koncert, zprávy, dechovka, zprávy, smyčcový orchestr, zprávy, disco, zprávy, hurikán, zprávy, hajdy, zprávy a tak dál, pořád dokola. A je tu ráno a v ústech pach mnoha cigaret, žaludek na víně, nervózní česání, máš vrásky kolem očí.

že už mám šediny. Arachitickou páteř, aspoň tu, že mám. Bylo to hezký. Tak ahoj, zas někdy.

Sedíme v kavárně zase každej u jinýho stolku. Máš svoji společnost a já jsem u jiné přísedící. A nehrajem si s pohledem, protože si pro mě žádnej nenašel. A šátek na věšáku nevisí. Zřejmě si zapomněla.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Páně Minik, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
1: patologie,
3: nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník, a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník, a z lochu svoje tejma a uťákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty.

0: Já beru bony.
1: A já zas marky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do baříže.
1: Vybrat si svoji je tajemství.

tady je světský kuplíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby

0: Vždycky si pomůžem z nějaký černoty.
1: Když dveřma nemůžem, lezeme přes plot.

zažili Sing Sing už ležel v tmách a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem

Hledáš cestou mraku, kam si to šel, nevíš sám, už teď bohužel. Pospícháš cestou vlaku, kam si to jel, nevíš sám, už teď bohužel. A vítr se vrací sem k nám.

Když jsem se probral, ty už tam nebyla. Zmizel i špagát a mandlovej smrad. A já jsem divil, co mě to napadlo.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: things. V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším tě psát, obojí téměř marně.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Rádio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Panenko z máku zrozená,

ještě půjde, řekněte mi, kam to ještě půjde, kam to ještě půjde a co s námi bude, když to takhle půjde. Co se to tu stalo, řekněte mi, co se to tu stalo, odkud to sem přišlo, kde se to tu vzalo, co se to tu stalo.

Řekněte mi, co tu všecko projde, co tu všecko projde, než k něčemu dojde, co tu všecko projde, co se ještě stane. Řekněte mi, co se ještě stane, řekněte mi, pane, co se ještě stane, když to nepřestane.

kam to ještě půjde? Řekněte mi, kam to ještě půjde? Kam to ještě půjde? A co s námi bude, když to takhle půjde? A co s námi bude?

zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dnes.

pak řekla, že mám odejít a nevracet se k ní. Každý námořník je nevěrný a nic ho nezmění. Oh, nic prý ho nezmění.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka. I pod stolem v nádražní hospodě všude je šance nějaká.

kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie. Utratíme drobný na zpáteční lístek, pro pořádek děláme stín trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaný řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě, všude je šance nějaká. Sedáme si s vínem, honky-tonky rády.

jeden asi nezná milování, lásko něžná, ať se přijde večer podívat. Od rána až do večera, jako nitka, jak provázek, obrázek tvůj omotává čas. Na stole a na hodinách

Nemli cestou v cé, v tamní milé hospůdce. Jsem průměrný matfizák, vím kolik, ale nevím jak, vím jak často a kolikrát, to všechno vím, ale nemám s kým.

či pod duhou, vysvětlím PR na druhou. Jsem průměrný matfizák, vím kolik, ale nevím jak, vím jak často a kolikrát.

0: do souřadnic.
1: Na sobě v tu chvíli už nic.
0: Tak nebojte se, slečinky, až dojde u mě na činky. Budete tu mít dvorce, co nevejde se do vzorce.
2: Jsem průměrný matfizák, vím kolik, ale nevím jak. Vím, jak často a kolikrát.
0: To vše